Pozdravljam všetkých slucháčov rádia LEM FM. Pripomínam sobie, jak to iniciatíva ušla ne od mňa, lebo od Gambára vlastnilo. I jak im chcel, že tam zavol po listu svojho imena i nazvyska. Ale to je povíte, jak by kurz cínalo. No to je poniž vypadat po listu, že Jaroslav Cochanovský.

0: A PID je taká veľká, tá tam ináčo bolo, jak tu bolo tu také haršie, tam tak poskladané boli na tým poučištanej. Tak, išli tam, pozbierali vžali.
1: Ceniaňo často jezdili do místa dade na torh?
0: Jak chodili, jak?
1: Ceniaňo jezdili na jarmark.
0: No to chodili na jarmark, chodili. Jak, chodili.
1: I často tak chodili?
0: Do Garlic, do Grybova.
1: I pošto oni tam chodili?
0: Ponedíľok do Grybova, a to bol jarmark v Gorličach. No to chodili, no to se treba znať na jarmarku.
1: A što oni tam robili? Čím handlovali?
0: A čím handlovali? To ničím ne handlovali, len kupovali se. Bo se trebalo, bo to budovali, ta se trebalo. To vapna, to toho, to tam toho, to a tak to na peňaži, to tak to z husma do Grybova, to s bykom, to s korovom, to tam ja vyuča, to tam telia. No i také se bolo, to uču, bo trebalo peňaze. Ta se trebalo i se išli. I prodavali, i nič ne prodali, i kupiti ne kupili, ale byli i prišli na takého.
1: A udalo im se taky dašto, že v dorožji, například, ich napali i zabrali všetko, što mali?
0: Tak, na vešilja nesli paljunku na hrbeti v plecaku. Na moje to všetko im odobrali, už jedno se volem mali preti. Na hranici, na vrhu. Všetko odobrali. Prišli s ovom plecakom.
1: To ste sa zadúžené a vešilu nenapili?
0: To tiež robili kusu, vodky robili, no ale to treba kúpiť, no vidíte, aké bolo. Každý sa bojal, bo i odobrali. Ja gýchala s nima raz z Gorlic, v Žalinia, to nič im nevidela Gorliči, bo na vožim si dela. Bo ňaňo nemali koli, že by s deckom chodili i že by mu vkazovali, len tušiť na oži i byť šapilný, že by dachto nevkral. Tak bolo. I šedívame na tým oži i byť, že hruši trimali, i tam nemšo boja, že by nevkral. No to jichali me domiu a to tu už bandy chodili. My jichali na Ušča. Bo tady byl kinný potěch a tady byl ještě jeden, tak jako oni měňo mali krás ulesy. Ale je to těžko. To plný víz vezli vápna. I tu jak my přišli medže potok, jak do Ušťa, do Čarnoj, i tak znáte, toto chrobačka se švítět. To je švatojanské, jak se zovou. I jak na měňu, pevno bandity chodět, bo švítě lampkami. A oni to ne, tam, a začalo, že bude ľavo, i oni tak si zbychli. Já jen čula, oni negadali do mene, že bude, že se nebojala. Oni gadali, toto ní, to jsou také mužky, tak povíli mi, toto se nebí. A já, že to už nás okradou. I jak začalo ľati, oni si zbychli tak, že se bude palivo. Tak sami do sebe, že se bude palivo. A ja začal fakati i ja si doma, že nás spalat. Že oni mi nepovili, ale že nás pitpalat. Napred toho spalili chužu v Klenkivči, že znala, že palat. I začalam plakati, a oni gledali, čoho plačeš? Ja povim, bo se spalime, je to jak? A oni gledali, ne bi se, ne spalime se. Oni poznimali to také, što ješ mali konja nakriti, i také ješče, nakrili to vis, že bude jak hori tom horom vyťahnuti, a potom už do linu, ta už bude bajka. I gledali, ja vem gadal, ja nič ne gadal, oni gledali, a ja čuo, jak se gadali, že se spalime, že se spalit. A oni gledali mi, že to se vapno spalit, ne bi se nič.
1: A do čoho toto vápno ste uložovali?
0: No to treba bolo do budov. My už takú chužu budovali, že to už dávali vápno. Дерев'яна була, але підмурки були.

A ja do vás vertám, doroslače, dnes 30. den červťa, ostatní den červťa, tak skoro to čas žene, že už prašťame červec, no i vchodíme v perší pounej vakacijnej mišac od zahrané perší den lipťa. A dnešní den to 181. den v roči, dokinčali šadnám ša 184 dny.